0: A co ano to? A co vlastnou vygrámu? Vy taky vaje. Kdo se tyhle na urep má ne?
1: A? Vom, tady ora isa vrá popo, je pak?
0: Vy to, proto já máru se kaje urep, kdo se tyhle na urep má ne?
1: Oho, ty jo, ty
0: tyhle na urep má ne?